0: River Tonic. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Vše od zdejších regionálních dodavatelů. Si u nás zamilujete i vy? Například Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.

0: World Cup Meal.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka od Hame, Zlaté dědictví.
4: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
5: Dobrej, 1 giga kombo s ranolkama.
6: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
5: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
7: Tati!
5: Neomezený tarif.

0: tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Proč jak Albány stali tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
3: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam bylo nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
4: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj.
6: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
7: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
8: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
9: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
10: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
11: Ano. Ano. Ano.
10: A tohle?
11: Mm-hmm.
10: A tohle?
11: Ano.
12: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Chytré chlazení bez kompromisu. LG Dual Cool. Life's good. LG.
1: Volá vaše nádobí o pomoc?
2: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
3: Somat Nicigel, pro mě číslo jedna.

0: nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden meloun vodní za 14,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Ariel, prací gel nebo kapsle až 60 praní za 249,90 nebo Brev Power 4 kusy za skvělých 49,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
6: Pěkný kolo, to bych brala.
7: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
8: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
6: A fakt, že jo?
7: A ty jsi...
8: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
9: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
12: Co tady děláte?
10: Testujem.
11: To je dopravác.
13: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
14: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
15: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
16: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
17: Let's go to the store then.
16: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
18: She has them!
19: Trying to get the whole carton.
16: Welcome.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů. Si u nás zamilujete i vy? Například Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
3: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle? Mm-hmm. A tohle?
6: Ano!
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
7: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
8: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
9: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
10: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
9: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
10: Jo, grill.
9: Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Plus FIFA World Cup Meal.
1: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
2: Volá vaše nádobí o pomoc.
3: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
4: Somat Nitrigel, pro mě číslo jedna.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden meloun vodní za 14,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
2: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluje, ještě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
3: V Tetě je nyní akce 2+1 zdarma na celou značku Old Spice. Nebo sleva až 41% na všechny značky korejské kosmetiky. Třeba krém Beauty of Joseon za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: Tak, co je s tím grillem?
7: Klídek. Koupím ho, až bude v akci.
6: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
7: A pak, že jo?
8: Kdo to byl?
9: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
10: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
11: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte

0: Dostanete balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
2: Welcome.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
6: Testujem.
7: To je dopravář.
9: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Například avokádo, zálivka, různé druhy za pouhých 4,90. Kaufland.
11: Volá vaše nádobí o pomoc?
12: So what?
11: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
13: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
14: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
15: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
16: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
17: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
18: Ano. Ano. Ano.
17: A tohle?
18: Mm-hmm.
17: A tohle?
18: Ano.
19: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
17: A tohle?
19: A všechny vaše další období.

0: z FIFA World Cup Meal.
1: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

0: nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden meloun vodní za 14,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: V Tetě je nyní sleva 40% na značky Nivea a Labello, nebo sleva 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Přijďte si třeba pro sprchové gely za 29,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno.

0: taky ochutnej.
1: Pěkný kolo, to bych brala.
2: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
3: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
1: A fakt, že jo?
2: A ty si?
3: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!
4: The whole carton.
7: Welcome. A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
8: Testujem. To je dopravář.
10: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Například avokádo, zálivka, různé druhy za pouhých 4,90. Kaufland.
12: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
13: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone. I'm making my big
14: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: FIFA World Cup meal.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
5: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
6: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
5: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
6: Jo, grill.
7: Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
9: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
10: Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert, pro každého.
11: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
12: Volá vaše nádobí o pomoc.
13: So what?
12: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
14: Somat Mitsigel, pro mě číslo jedna.
15: A koukejte mazat.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden meloun vodní za 14,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
2: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
3: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Ariel, prací gel nebo kapsle až 60 praní za 249,90 nebo Brev Power 4 kusy za skvělých 49,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: Tak, co je s tím grillem?
7: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
6: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
7: A fakt, že jo?
8: Kdo to byl?

0: ohledem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
2: Testujem.
4: To je dopravář.
5: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
6: Vše od zdejších regionálních dodavatelů. Si u nás zamilujete i vy? Například Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough Lays for the game.
8: Let's go to the store then.
7: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
9: She has them!
10: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.
11: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
12: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
13: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
14: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
15: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.

0: FIFA World Cup meal.
1: Volá vaše nádobí o pomoc?
2: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
3: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
4: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
5: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
4: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
5: Jo, grill.
6: Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
8: Ano. Ano. Ano.
7: A tohle?
8: Mm-hmm.
7: A tohle?
8: Ano.
9: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: A tohle?
9: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
10: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
11: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.

0: nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
1: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 9,90 meloun vodní kilo a Hellmann's omáčka za 44,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: V pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
5: Teď je nyní akce 2+1 zdarma na celou značku Old

0: Rise, nebo sleva až 41% na všechny značky korejské kosmetiky, třeba krém Beauty of Joseon za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Pěkný kolo, to bych brala.
3: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
4: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
2: A fakt, že jo?
3: A ty jsi?
4: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
5: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
6: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
7: She has them!
8: Way to get the whole card in.
5: Welcome.
9: A můžete ji vyzkoušet.
10: Ale my máme vypráno.
11: Co tady děláte?
10: Testujem. To je dopravář.
1: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Například avokádo, zálivka, různé druhy za pouhých 4,90. Kaufland.
13: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
14: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
0: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
15: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
16: Ano. Ano. Ano.
15: A tohle?
16: Mm-hmm.
15: A tohle?
16: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

0: World Cup Meal.
1: Volá vaše nádobí o pomoc?
2: So what?
1: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
3: Somat Mixi Gel, pro mě číslo jedna.
4: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
5: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
6: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
5: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo.

0: nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden meloun vodní za 14,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
2: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice kilo a Tesco vejce za 34,90. Tesco, počítejte s námi.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: V Tetě je nyní sleva 40% na značky Nivea a Labello, nebo sleva 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Přijďte si třeba pro sprchové gely za 29,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
8: Tak, co je s tím grillem?
9: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
8: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
9: A pak, že jo?
10: Kdo to byl?
11: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
12: A můžete ji vyzkoušet.
13: Ale my máme vypráno.
14: Co tady děláte?
13: Testujem. To je dopravář.
15: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
16: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám na

0: proti. Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough Lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
3: She has them!
1: Trying to get the whole card in.
4: Welcome.
5: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
6: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
5: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
6: Jo, grill.
5: Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
3: Ano.
1: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
1: Volá vaše nádobí o pomoc?
2: So what?
1: Somat Duo Gel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
3: Somat Mixi Gel, pro mě číslo jedna.
4: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
5: A koukejte mazat.
6: Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
7: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden meloun vodní za 14,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
2: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 13,90 Radegast rázná desítka a Giana olej za 29,90. Tesco, počítejte s námi.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: Teď je garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Ariel prací gel nebo kapsle až 60 praní za 249,90 nebo Brev Power 4 kusy za skvělých 49,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
7: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party and if you had lays, you can come with us.
9: She has them!
10: The whole Cardiff.
11: Welcome.
12: Pěkný kolo, to bych brala.
13: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
14: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
12: A fakt, že jo?
13: A ty jsi?
14: Tenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.

0: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone. I'm making my big
1: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
3: Testujem. To je dopravář.
5: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
6: Vše od zdejších regionálních dodavatelů. Si u nás zamilujete i vy? Například Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
8: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
7: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
8: Jo, grill.
9: Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
11: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
12: Ano. Ano. Ano.
11: A tohle?
12: Mm-hmm.
11: A tohle?
12: Ano.
13: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: A tohle?
13: A všechny vaše další oblíbené

0: FIFA World Cup Meal.
1: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
2: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
3: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
4: Volá vaše nádobí o pomoc.
5: So what?
4: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
6: Somat Mitigel, pro mě číslo jedna.
7: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít. I got...

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 9,90 meloun vodní kilo a Hellmann's omáčka za 44,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Tak, co je s tím grillem?
4: Klídek. Koupím ho, až bude v akci.
3: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
4: A fakt, že jo?
5: Kdo to byl?
6: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
7: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opavia zlaté boxy v Billa klubu za 24,90. Billa.
9: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
10: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
11: She has them!
12: Trying to get the whole card in.
9: Welcome.

0: Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
2: Testujem.
4: To je dopravác.
5: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
6: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
7: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
8: Volá vaše nádobí o pomoc?
9: So what?
8: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
10: Somat Mitsi Gel, pro mě číslo jedna.
11: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
12: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
13: Ahoj.
14: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
15: Díky Moneybacku snadno ušetříte, třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
16: Díky.
17: Měj se, kámo.
16: Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tady máš telefon.
18: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
16: Vyhráli jsme.
18: Jestli se zbavil, tě dostane do hry. Fortuna.
19: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
20: Ahoj, tady Iga Švjontek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B Aion 5 se slevou 20% v Planeo.
21: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
22: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
23: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice kilo a Tesco vejce za 34,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Pěkný kolo, to bych brala.
4: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
5: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
3: A fakt, že jo?
4: A ty jsi?
5: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
6: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
1: Welcome.
5: A můžete ji vyzkoušet.
6: Ale my máme vypráno.
7: Co tady děláte?
5: Testujem.
6: To je dopravář.
8: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart. V akci pizza Margarita San Fabio. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
9: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
10: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
11: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
12: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
13: Volá vaše nádobí o pomoc.
14: So what?
13: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
15: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.
16: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
17: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
18: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
19: Ahoj.
20: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
21: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
22: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
23: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečují o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planeo.
24: Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon? Dobře, dobře. Tady máš telefon.
25: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
24: Vyhráli jsme?
25: Jestli se zbavil,
24: tě dostane do hry.
25: Fortuna.

0: Když levně, tak Tesco.
1: Nyní cena pro všechny 13,90 Radega strázná desítka a Giana olej za 29,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: V pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
5: Tak, co je s tím grillem?
6: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
5: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
6: A fakt, že jo?
7: Kdo to byl?
8: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
10: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
11: She has them!
12: Try to get the whole card in.
13: Welcome.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opavia Zlaté boxy v Bila klubu za 24,90. Bila.

0: A můžete ji vyzkoušet.
1: Ale my máme vypráno.
2: Co tady děláte?
3: Testujem.
1: To je dopravář.
4: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tady máš telefon.
7: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
6: Vyhráli jsme. Jestli se zbavil,
7: tě dostane do hry. Fortuna.
8: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
9: Volá vaše nádobí o pomoc.
8: So what?
9: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
10: Somat Mitigel, pro mě číslo jedna.
11: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
12: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
13: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
14: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
15: Ahoj, tady Iga Švjontek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planeo.
16: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
17: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
18: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
19: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 9,90 meloun vodní kilo a Hellmann's omáčka za 44,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
10: Co tady děláte?
9: Testujem.
11: To je dopravář.
12: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
13: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
14: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den.

0: Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
1: Pěkný kolo, to bych brala.
2: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
3: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
1: A fakt, že jo?
2: A ty jsi?
3: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
4: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
5: Ahoj, tady Iga Švjantek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planeo.
6: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
8: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
9: Volá vaše nádobí o pomoc.
10: So what?
9: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
11: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.
12: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
13: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
14: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
15: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tady máš telefon.
16: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
15: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil,
16: tě dostane do hry. Fortuna.
17: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
18: Ahoj.
19: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
20: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii.
19: Česká spořitelna.

událostí léta bude Open Air Rock Opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Foret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock Opera CZ.

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
1: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Tak, co je s tím grillem?
3: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
3: A fakt, že jo?
4: Kdo to byl?
5: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
8: Testujem.
10: To je dopravář.
11: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
13: V pořádku, můžete jet.
12: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
14: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
15: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
16: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planeo.
17: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
18: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
19: Volá vaše nádobí o pomoc?
20: So what?
19: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
21: Somat Mycí Gel, pro mě číslo jedna.
22: Díky.
23: Měj se, kámo.
22: Hej, máš tu telefon.
23: Dobře, dobře.
22: Tady máš telefon.
24: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
22: Vyhráli jsme. Jestli se zbavil,
24: tě dostane do hry. Fortuna.
25: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.

0: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opavia Zlaté boxy v Bila klubu za 24,90. Bila.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing?
4: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!

0: the whole Cardiff. Welcome.
1: V Globusu nyní Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Nebo kuřecí čtvrtky XXL kilo

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini Prosecco za 59,90. A Bref Auto Active WC Blok za 64,90. Kaufland.
2: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
3: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
2: O co jde?
3: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
4: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Kaufland.
4: Prosím.
5: Wow, co se to děje?
6: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
8: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
9: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
10: Takže jedeme za Šulcíkem?
11: Neboj, jsme na cestě, pasta.
12: Tady je to. Entre deux
13: parasols. Bonjour!
14: To bude asi pro tebe, co? Předávám.
15: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
14: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
16: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
17: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Albert nektarinky koš, kilo u nás, s apkou za 36,90, dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.

událostí léta bude Open Air Rock Opery ve Žlutých Lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Forest a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock Opera CZ.

0: vidíte, Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
4: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun. Značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
5: V Globusu nyní bonbony Jojo různé druhy za 14,90. Nebo Persil prací gel 100 dávek za 429,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing?
6: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
8: She has them!
9: Get the whole carton.
10: Welcome.

0: tak si dej jahodu.
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: V Bile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
5: Tvaroh odtučněný za 14,90 a zámecká šunka za 19,90. Bila.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini prosecco za 59,90. Nebo kupon se slevou 20% na výrobky značky K-Classic. Kaufland.
8: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.
9: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
10: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila,

0: Jela, že to není jen o vůli.
1: O co jde?
0: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde. Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: Takže jedeme za Šulcíkem.
3: Neboj, jsme na cestě pasta.
4: Tady je to. Filet tendu entre
5: deux parasols.
6: Bonjour!
5: To bude asi pro tebe, co?
6: Předávám.
7: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
5: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
8: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tip Sport.
9: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
10: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
11: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
10: Albert nektarinky koš, kilo u nás s apkou za 36,90, dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.

0: Globusu nyní Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Nebo kuřecí čtvrtky XXL kilo za 59,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
3: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
4: Ahoj, tady Iga Švjontek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B Aion 5 se slevou 20% v Planeo.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
6: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
7: Ty se nerozbalíš?
8: No, to se schovám, to je škoda. Jsem mu od tebe, když tak ne.
7: No to ani náhodou.

0: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
1: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem.

0: Jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 60%. Nebo pohodlná kancelářská židle za pouhých 1300 korun, sleva 60%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: Mít pohodlné oblečení na léto, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Tunikové šaty za 159,90. Teplákové kraťasy za 129,90. A mušelinová blůza nebo kalhoty s biobavlnou za 179,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Milkpol máslo za 19,90. A vepřové maso ve skle různé druhy za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
6: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
7: She has them!
8: Way to get the whole card in.
5: Welcome.
9: Tetě je nyní akce 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice, nebo sleva až 41% na všechny značky korejské kosmetiky, třeba krém Beauty of Joseon za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
10: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus. I got, you got, we got everybody.

událostí léta bude open air rock opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Foret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock opera CZ.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opavia Zlaté boxy v Bila klubu za 24,90. Bila.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
3: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
2: O co jde?
3: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
4: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
5: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
6: Ahoj.
7: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
8: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
9: Tak, co je s tím grillem?
10: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
9: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
10: A pak, že jo?
9: Kdo to byl?
11: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
12: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
13: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
14: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
15: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
16: Ano. Ano. Ano.
15: A tohle?
16: Mm-hmm.
15: A tohle?
16: Ano.
14: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
15: A tohle?
14: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
17: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planeo.
18: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
19: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
18: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
20: Tati!
18: Neomezený tarify.
21: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
22: Volá vaše nádobí o pomoc.
23: So what?
22: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
24: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
25: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
2: Welcome.
6: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
7: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
8: V Globusu nyní bonbóny Jojo různé druhy za 14,90. Nebo Persil prací gel 100 dávek za 429,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
9: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé prací.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Vepřová krkovice za 79,90 a gambrinus za 15,75 za kus při koupi balení. Bila.
12: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
13: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
14: Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini Prosecco za 59,90 a Bref Auto Active WC Blok za 64,90. Kaufland.
15: Prosím.
16: Wow, co se to děje?
9: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
14: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte.

0: tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Kaufland.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opavia zlaté boxy v Bila klubu za 24,90. Bila.
5: Chcete šetřit jen na ceně?
6: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
7: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert. Tohle je Albert grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba premium mistrovská klobása za 22,90 nebo Albert plieskavica za 49,90. Albert.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
8: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Albert nektarinky koš kilo u nás s apkou za 36,90, dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.

0: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.
1: Události léta bude open air rock opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Foret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock opera CZ.

0: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lathes for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lathes, you can come with us.
3: She has them!
1: Trying to get the whole cart in.
4: Welcome.
5: V Globusu nyní Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Nebo kuřecí čtvrtky XXL kilo za 59,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
6: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Panzány při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a tuňák při koupi od 2 kusů.

0: kusů za 28,90 za kus. Byla.
1: Proč je Galbani stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbani mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini prosecco za 59,90. Nebo kupon se slevou 20% na výrobky značky K-Classic. Kaufland.
3: Prosím.
4: Wow, co se to děje?
5: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.
6: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
4: Přesně takhle chutná léto s novými Luky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
5: Chcete šetřit jen na ceně?
6: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
3: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
7: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
8: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry a zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte Kentucky Summer Twister a zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
10: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
11: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
12: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
13: A zachutná to.
12: Fermato, chutná to.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody.

Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Welcome.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Získejte v Penny extra body na letní výbavu Vives s tímto produktem. Zmrzlina Míša, tvarohová nebo jahodová, jeden bod navíc. Penny.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
6: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
7: Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Ajou s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Ajou, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B Ajou 5 se slevou 20% v Planeo.
8: Volá vaše nádobí o pomoc?
9: So what?
8: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
10: Somat Mycí Gel, pro mě číslo jedna.
11: Dobrý, jedno giga kombo s ranolkama.
12: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
11: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
13: Tati!
11: Neomezený tarify.
14: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
16: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
17: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
16: O co jde?
17: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
18: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
19: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
16: Ahoj.
20: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
21: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
22: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
23: Ano. Ano.
22: A tohle?
23: Mm-hmm.
22: A tohle?

0: super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
2: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
3: Pěkný kolo, to bych brala.
4: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
5: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
3: A fakt, že jo?
4: A ty jsi?
5: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
6: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.

0: tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
1: Why you get the whole card in?
4: Welcome.
5: Globusu nyní bonbóny jojo různé druhy za 14,90 nebo Persil prací gel 100 dávek za 429,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
6: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat. U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hrozny bílé za 39,90 a vejce M v Bila klubu za 34,90. Bila.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
8: Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini Prosecco za 59,90 a Bref Auto Aktiv WC Blok za 64,90. Kaufland.
9: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Kaufland. I'm making my big
10: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
3: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
4: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opávia Zlaté boxy v Bila klubu za 24,90. Bila.
6: Toto je

0: Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
1: A zachutná to.
0: Fermato, chutná to.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila. Prosím.
3: Wow, co se to děje?
4: Přičichni se k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
6: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj.
9: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry a zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte Kentucky Summer Twister a zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.

Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje.

0: Je nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraní.

0: plus zářivou bělost.
1: Léto? Máme vše. Například Voltaren Fortegel a Voltaren Rapid. Experti na bolest zad, svalů a kloubů za výhodné ceny. Fenistil Gel. Rychlá úleva od svědění při poštípání hmyzem a spálení od slunce. Nyní se slevou 100 korun. Magne B6 Forte. Pro každodenní doplňování hořčíku a vitamínu B6. Nyní se slevou při koupi dvou kusů. A navíc k nákupu sluneční péče získáte plážový míč. Dr. Max.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice kilo a Tesco vejce za 34,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Léto? Máme vše. Například Flektor léčivá náplast a Flektor Rapid Caps měkké tobolky pro rychlou a účinnou léčbu bolesti. Repelenty Predator. Repelentní spreje proti komárům a klíšťatům s vysokým obsahem účinné látky. Brufen, osvědčený lék proti bolesti i horečce. 100 tablet v oblíbeném balení za 139 korun. A navíc k nákupu sluneční péče získáte plážový míč. Dr. Max.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Léto máme vše. Například Hilak Forte při průjmu, zácpě a nadýmání. Nyní jen za 199 korun. Sudokrem Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A sebou kdekoliv cestovní balení My Little Sudokrem z Aloe Vera. Escinteva. K léčbě chronické žilní nedostatečnosti křečových žil a otoků dolních končetin. A navíc k nákupu sluneční péče získáte plážový míč. Dr. Max.
2: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
1: Léto máme vše. Například Bepanthen Plus. Pomáhá hojit rány šetrněji. Nyní jen za 199 korun. Canesten Gin Combi Pack. Tableta léčí vaginální mykózu uvnitř a krém uleví od vnějšího svědění. Rený napálení žáhy. Začíná působit již od 40. vteřiny. 96 tablet za 289 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opavia zlaté boxy v Billa klubu za 24,90. Billa.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
7: Testujem. To je dopravác.
9: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
10: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
1: Léto máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou. Nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
11: Díky. Měj se, kámo.

0: Tu telefon. Dobře, dobře. Tady máš telefon.
1: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
0: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
1: Tě dostane do hry. Fortuna.
2: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.

událostí léta bude Open Air Rock Opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Poret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock Opera CZ.

0: Globusu nyní Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Nebo kuřecí čtvrtky XXL kilo za 59,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opavia zlaté boxy v Bila klubu za 24,90. Bila.
5: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
6: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
7: She has them!
8: Let's get the whole card in.
5: Welcome.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
10: V pořádku, můžete jet.
9: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
11: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba prémium mistrovská klobása za 22,90 nebo Albert Plieskavica za 49,90. Albert.
12: Toto je Fermáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto.
13: A zachutná to.
12: Fermáto. Chutná to.
14: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
15: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
14: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
15: Jo, grill.
14: Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
17: Tak nečekejte a leďte si vsadit.

0: S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
1: Zvedni to a vytřič to.
2: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
4: Výpadek?
3: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
5: To už je vymyšlený. S touhle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
4: A ještě na tom vyděláte.
6: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
7: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
8: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
9: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
10: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citovosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
11: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
12: Nečekaný objem vlasů? Každý den. S novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
13: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
14: A můžete ji vyzkoušet.
15: Ale my máme vypráno.
16: Co tady děláte?
14: Testujem.
15: To je dopravác.
17: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.

0: Slyšíte, to je Robert, chtěl bys tam hrát na basu.
1: Čau. No,
2: čau.
0: Umíš Bulhary, figuru z Bulhary?
1: Bulhary,
3: znám.
0: Pak jedem.
1: Bulhary, ne.
0: Jak ne?
4: Ritmus.

Bulharská měna je levá, chlapkům tím ostrým to nevá. Podvody z poklady proti dle nálady. Hrají se na jinou tortičku, na sportu. Toužej po německém pasu, pasportu.

0: ty prachy jsou levý.
1: Četřevý táta to neví.
2: Kurva kluci, předrážejte to!
3: Já to předražíme!
4: Co to je? To je předražená. To je jako dražená, nebo co?
3: Ale
4: dražba na par.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opavia Zlaté boxy v Bila klubu za 24,90. Bila.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Volá vaše nádobí o pomoc.
10: So what?
9: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
11: Somat Mitsigel, pro mě číslo jedna.
12: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
13: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
12: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
14: Tati!
12: Neomezený tarify.
15: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Tak, co je s tím grillem?
17: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
16: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
17: A pak, že jo?
18: Kdo to byl?
19: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
20: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
21: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybagu snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
22: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
23: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
24: Ano. Ano. Ano.
23: A tohle?
24: Mm-hmm.
23: A tohle?
24: Ano!
2: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: a všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
1: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbani. Číslo 1 v Itálii.
2: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečují o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B Aion 5 se slevou 20% v Planeo.
3: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
4: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
3: O co jde?
4: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
5: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.

Manny Cristo, chicken, feed, lettuce, ski. Alright, what up? Okay. Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty. Aj, párkrát jsme se probudili spolu, neřešili nic, jen kdy musíme dolů. Já jsem dělal zkušenosti, ty jsi mi dala školu.

myslím, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv,

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 13,90 Radega strázná desítka a Giana olej za 29,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.

0: Pěkný kolo, to bych brala.
1: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
2: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
0: A fakt, že jo?
1: A ty jsi?
2: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
4: Testujem.
6: To je dopravář.
7: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
8: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
9: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
10: She has them!
8: Trying to get the whole card in. Welcome.
11: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
13: V pořádku, můžete jet.
12: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
14: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
15: Volá vaše nádobí o pomoc?
16: So what?
15: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
17: Somat Mitsigel, pro mě číslo jedna.
18: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
19: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tady máš telefon.
20: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
19: Vyhráli jsme. Jestli se zbavil,
20: tě dostane do hry. Fortuna.
21: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
3: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
4: A koukejte mazat.

0: Majka odhame, zlaté dědictví.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opavia zlaté boxy v Bila klubu za 24,90. Bila.
2: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planéo.

díl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.
1: Události léta bude Open Air rock opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Poret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock opera CZ.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
4: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
5: V Globusu nyní bonbony Jojo různé druhy za 14,90. Nebo Persil prací gel 100 dávek za 429,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
8: She has them!
6: Let me get the whole card in.
9: Welcome.
10: Celobroskev. Jsi pro ní skoč, svoje sklípku? Tam jsou vosy, se jich bojím a jsem alergický.
11: Tak tě tam skočíme.
10: Fakt jo?
11: Já to prosvištím.
10: Že tak děkuju, Michale, děkuju moc. To má nad charakter.
12: Tak jdem. Super, prosím.

0: prostě.
1: Cože?
0: Neprosviště.
1: Já ti nerozumím.
0: Je se to neprosviště.
1: Že se to neprosviště?
0: No, neprosviště.
1: No to nevadí. Aspoň máme melo.
2: Léto s Penny, hezky česky.
3: Snažím se zhubnout, ale...

0: jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
1: Bile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
2: Tvaroh odtučněný za 14,90 a zámecká šunka za 19,90. Bila.
0: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boskaríny Prosecco za 59,90. Nebo kupon se slevou 20% na výrobky značky K-Classic. Kaufland.
4: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Kaufland.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Takže jedeme za Šulcíkem?
6: Neboj, jsme na cestě, pasta.
7: Tady je to! Filet tendu entre deux
8: parasols. Bonjour!
9: To bude asi pro tebe, co? Předávám.
10: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
9: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
11: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tip Sport.
0: Prosím.
12: Wow, co se to děje?
11: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
13: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
14: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
15: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Albert nektarinky koš, kilo u nás, apkou za 36,90, dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.

0: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lathes for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lathes, you can come with us.
3: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
1: Welcome.
5: V Globusu nyní Pilsner Urquell půl litru za 25,90 nebo kuřecí čtvrtky XXL kilo za 59,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
6: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vepřová krkovice za 79,90 a gambrinus za 15,75 za kus při koupi balení. Bila.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Kaufland.
9: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC Léto máte klasické twistry a zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte Kentucky Summer Twister a Zinger za 89 s kódem KFC Léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
2: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota

0: To je Persil.
1: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
4: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Toto je Fermato. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
5: A zachutná to.
4: Fermato, chutná to.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
2: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Volá vaše nádobí o pomoc.
5: So what?
4: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
6: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
7: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
8: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
7: O co jde?
8: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
9: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
10: Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planeo.
11: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
12: Ahoj.
13: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
14: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
15: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
16: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
15: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
17: Tati!
15: Neomezený tarify.
18: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips OneBlade Intimate.

0: se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným, ať už zastřihujete nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.

0: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
1: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Pěkný kolo, to bych brala.
3: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
4: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
2: A fakt, že jo?
3: A ty jsi?
4: Tenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.

0: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.
1: Události léta bude open air rock opery Ve žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Foret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock opera CZ.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
1: A máma se vždycky ráda odváže.
0: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
2: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: V pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
5: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
6: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
7: She has them!
8: Why did you get the whole card in?
5: Welcome.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opavia zlaté boxy v Bila klubu za 24,90. Bila. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
12: Co tady děláte?
11: Testujem. To je dopravář.
13: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
14: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
15: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tady máš telefon.
16: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
15: Vyhráli jsme. Jestli se zbavil,
16: tě dostane do hry. Fortuna.
17: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
18: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
19: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
20: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
21: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
22: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního.

0: plaku než manuální kartáček. Oral-B Ajo, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B Ajo 5 se slevou 20% v Planeo.
1: Volá vaše nádobí o pomoc?
2: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
3: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.
4: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
5: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
6: Ahoj.
7: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: I končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Uhu! Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opavia Zlaté boxy v Bila klubu za 24,90. Bila.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
8: Testujem. To je dopravář.
10: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
11: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
12: Let's go to the store then.
11: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
13: She has them!
14: Trying to get the whole card in.
11: Welcome.
15: Volá vaše nádobí o pomoc?
16: So what?
15: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
17: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
18: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
19: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
7: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tady máš telefon.
3: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
4: Vyhráli jsme? Jestli se zbavil?
3: Tě dostane do hry. Fortuna.
8: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B Aion 5 se slevou 20% v Planeo.
17: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
0: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta. Tak laodna. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
5: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku?
12: a že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečné.

0: bezpečným a snadným, ať už zastřihujete nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.
1: Události léta bude open air rock opery Ve žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Poret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock opera CZ.

do.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opavia Zlaté boxy v Bila klubu za 24,90. Bila.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough Lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
7: A koukejte maza.
8: Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, Zlaté dědictví.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba promarinované vepřové medailonky.

0: Kolorádky za 84,90 a marinovanou krkovici Colorado Style za 89,90.
1: Albert stojí za to jíst lépe.
2: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
3: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
4: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
3: O co jde?
4: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
5: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
6: Ahoj.
7: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybagu snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
9: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle?
9: Mm-hmm.
8: A tohle?
9: Ano.
10: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
10: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
12: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planeo.
13: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
14: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
13: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
14: Tati!
13: Neomezený tarify.
15: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v giga kombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
16: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
17: Tak, co je s tím grillem?
18: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
17: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
18: A pak, že jo?
17: Kdo to byl?
19: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
20: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
21: Volá vaše nádobí o pomoc.
22: So what?
21: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
23: Somat Nicigel, pro mě číslo jedna.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
1: Welcome.
5: V Globusu nyní bonbony jojo různé druhy za 14,90 nebo Persil prací gel 100 dávek za 429,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
6: Volá vaše nádobí o pomoc.
7: So what?
6: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
8: Somat Mixi Gel, pro mě číslo jedna.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opavia Zlaté boxy v Bila klubu za 24,90. Bila.
10: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.
12: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
11: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
13: Prosím.
14: Wow, co se to děje?
15: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
16: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
17: A zachutná to.
16: Fermato, chutná to.
18: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
19: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Prolactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
20: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
21: Moja rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
22: Ztrácí vaše světlé oblečení.

0: jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC

0: Chci, aby vydržel.
1: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptik, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
2: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
3: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.

0: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.
1: Události léta bude Open Air rock opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Forem a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock opera CZ.

0: Léto? Máme vše. Například Voltaren Fortegel a Voltaren Rapid. Experti na bolest zad, svalů a kloubů za výhodné ceny. Fenistil Gel. Rychlá úleva od svědění při poštípání hmyzem a spálení od slunce. Nyní se slevou 100 korun. Magne B6 Forte. Pro každodenní doplňování hořčíku a vitamínu B6. Nyní se slevou při koupi dvou kusů. A navíc k nákupu sluneční péče získáte plážový míč. Dr. Max.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Kaufland.
0: Léto máme vše. Například Flektor léčivá náplast a Flektor Rapid Caps měkké tobolky pro rychlou a účinnou léčbu bolesti. Repelenty Predator. Repelentní spreje proti komárům a klíšťatům s vysokým obsahem účinné látky. Brufen. Osvědčený lék proti bolesti i horečce. 100 tablet v oblíbeném balení za 139 korun. A navíc k nákupu sluneční péče získáte plážový míč. Dr. Max.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry a zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte Kentucky Summer Twister a zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
0: Léto máme vše. Například Hilak Forte při průjmu, zácpě a nadýmání. Nyní jen za 199 korun. Sudokrem Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A sebou kdekoliv cestovní balení My Little Sudokrem z Aloe Vera. Escinteva. K léčbě chronické žilní nedostatečnosti křečových žil a otoků dolních končetin. A navíc k nákupu sluneční péče získáte plážový míč. Dr. Max.
3: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
0: Léto máme vše. Například Bepanthen ochranná mast. Pro miminka, maminky i celou rodinu. Při koupi dvou balení zaplatíte 249 korun za kus. Canesten krém pro léčbu plísňových onemocnění kůže a nohou, nyní jen za 159 korun. Pocit plnosti, bolest žaludku, časné nasycení. Iberogast Neo léčí 7 zažívacích obtíží. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg a vodní meloun 1 kg za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Léto máme vše. Například Bepanthen Plus. Pomáhá hojit rány šetrněji. Nyní jen za 199 korun.

0: Canesten Gin Combi Pack. Tableta léčí vaginální mykózu uvnitř a krém uleví od vnějšího svědění. Rený napálení žáhy. Začíná působit již od 40. vteřiny. 96 tablet za 289 Kč. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
3: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
4: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tady máš telefon.
5: Bonus 1000 Kč a až 5 sázek zdarma.
4: Vyhráli jsme, jestli se zbavil,
5: tě dostane do hry. Fortuna.
6: Léto s Penny, hezky česky.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
8: V pořádku, můžete jet.
7: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
9: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.

0: to je Robert, chtěl bych stále hrát na basu.
1: Čau.
0: Umíš Bulhary, figuru z Bulhary?
2: Bulhary, znám.
0: Pak jede.
2: Bulhary, ne.
0: Jadé.
3: Rytmus.

0: klukům tím ostrým to nevá.
1: Podvody z poklady proti dle nálady.
0: Hrajíš se na jinou tortičku, na sortu.
1: Toužej po německém pasu.
0: Pasportu.

0: český prachy jsou levý. Šetřivý táta to neví.
1: Kurva, kluci, předrážejte to!
2: Já to předražíme!
3: Co to je? To je předražená. To je jako dražer, nebo co? Dražba na parku.

0: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Tak, co je s tím grillem?
4: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
3: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
4: A pak, že jo?
5: Kdo to byl?
6: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
7: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tady máš telefon.
8: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
7: Vyhráli jsme, jestli se zbavil,
8: tě dostane do hry. Fortuna.
9: V Tetě je nyní sleva 40% na značky Nivea a Labello, nebo sleva 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Přijďte si třeba pro sprchové gely za 29,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
10: A koukejte mazat.
11: Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.

0: Sberbanka.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravář.
4: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
5: Volá vaše nádobí o pomoc?
6: So what?
5: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
7: Somat Mitsigel, pro mě číslo jedna.
8: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
9: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
10: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
11: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
12: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5

0: Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Why did you get the whole card in?
1: Welcome.
5: Nečekaný objem vlasů každý den s novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy, ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
6: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

life. Mirai, Benny Cristo, chicken, feed lettuce skin. Alright, what up? Okay. Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty. Aj, párkrát jsme se probudili spolu, neřešili nic, jen kdy musíme dolů. Já jsem dělal zkušenosti, ty jsi mi dala školu.

listen, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

0: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
1: Pěkný kolo, to bych brala.
2: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
3: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
1: A fakt, že jo?
2: A ty jsi?
3: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
4: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
5: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
8: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Ariel, prací gel nebo kapsle až 60 praní za 249,90 nebo Brev Power 4 kusy za skvělých 49,90. Online

0: Za chvíli v Tetě mám.
1: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.

0: Banka.
1: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z body za nákupy se slevou až 57%. Penny.
2: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
3: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
6: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn. Třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
2: Co tady děláte?
7: Testujem.
8: To je dopravář.
9: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.

díl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.
1: Události léta bude open air rock opery Ve žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Poret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock opera CZ.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Wash Tower. Life's good. LG.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing?
4: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!
7: Way to get the whole card in.
4: Welcome.
8: V Globusu nyní Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Nebo kuřecí čtvrtky XXL kilo za 59,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
9: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
10: Chce obrovskav. Chci pro ní skoč, svoje sklípku.
11: Tam jsou vosy, se jich bojím a jsem alergický.
10: Tak tě tam skočíme.
11: Fakt jo?
10: A to prosvištím.
11: Tak děkuju, Michale, děkuju moc. To má nád charakter.
12: Tak jdem. Super, prosvištím.
11: Cože?
12: Neprosvištěl.
11: Já ti nerozumím.
12: Já jsem to neprosvištěl.
11: Že jsi to neprosvištěl?
12: No, neprosvištěl.
11: No to nevadí. Aspoň máme melo.
13: Léto s Penny, hezky česky.
14: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
15: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
16: Panzány při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a tuňák při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Byla.
17: Takže jedeme za Šulcíkem.
18: Neboj, jsme na cestě pasta.
19: Tady je to. Le filet tendu entre
20: deux parasols. Bonjour!
21: To bude asi pro tebe, co? Předávám.
22: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
21: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
13: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tip Sport.
23: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini Prosecco za 59,90 a Bref Auto Aktiv WC Blok za 64,90. Kaufland.
24: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
23: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
25: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
26: Prosím.
27: Wow, co se to děje?
13: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
26: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
28: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
26: O co jde?
28: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
23: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90.

0: jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Albert nektarinky koš kilo u nás s apkou za 36,90. Dobrá voda při koupi 6.

událostí léta bude Open Air rock opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Foret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock opera CZ.

0: Velké kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni se k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Chytré chlazení bez kompromisů. LG Dual Cool. Life's good. LG.
5: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
6: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
7: V Globusu nyní bombóny jojo různé druhy za 14,90. Nebo Persil prací gel 100 dávek za 429,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
8: Tady jsme!
9: Oh! Trosečník, který není spocený.
10: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
11: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Kaufland.
13: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
12: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini prosecco za 59,90. Nebo kupon se slevou 20% na výrobky značky K-Classic. Kaufland.
14: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
15: Let's go to the store then.
16: Hi, how you doing?
14: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
16: She has them!
17: Trying to get the whole card in.
14: Welcome.
12: Prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
18: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviscon Duo Effect.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet.

0: u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Jisk nabízí vše pro domácí pohodu. Například sleva až 50% na křesla. Nebo pohodlná pohovka za výhodných 11 500 korun, sleva 32%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
5: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
6: Albert nektarinky koš kilo u nás s apkou za 36,90, dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.

0: fakt.
1: Co je s tím grillem?
2: Klídek. Koupím ho, až bude v akci.
0: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
2: A fakt, že jo?
1: Kdo to byl?
3: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
4: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
5: V Tetě je nyní akce 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice nebo sleva až 41% na všechny značky korejské kosmetiky. Třeba krém Beauty of Joseon za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: A koukejte mazat.

0: něco zažijete. Majka odhame, Zlaté dědictví.
1: Díky, měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tady máš telefon.
2: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
1: Vyhráli jsme, jestli se zbavil,
2: tě dostane do hry. Fortuna.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
4: Testujem.
6: To je dopravác.
7: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
8: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z body za nákupy se slevou až 57%. Penny.
9: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
10: Let's go to the store then.
11: Hi, how you doing?
9: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
11: She has them!
12: Trying to get the whole card in.
9: Welcome.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
14: V pořádku, můžete jet.
13: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
15: Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
16: Volá vaše nádobí o pomoc?
17: So what?
16: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
18: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti. V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
19: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planeo.
7: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbani, číslo jedna v Itálii.
4: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
8: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
1: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

0: Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
1: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la crab 100 gramů za 12,90. A

0: FIFA World Cup meal.
1: Dobré, jedno giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
0: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
5: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
6: Výpadek?
5: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
7: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
6: A ještě na tom vyděláte.
4: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
8: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
9: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
8: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
9: Jo, grill.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
11: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
12: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
13: Větší, než si myslíš.
12: Proč prší?
13: Aby se starý cítil příjemně.
12: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
14: Dorazili jste do cíle.
13: Tak jo, jsme tady.
14: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
0: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
15: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6 pek za 173 korun. Albert.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Chytré chlazení bez kompromisu. LG Dual Cool. Life's good. LG.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing?
4: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!
7: Trying to get the whole card in.
4: Welcome.
8: V Globusu nyní Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Nebo kuřecí čtvrtky XXL kilo za 59,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
9: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
10: Celobroskav. Jsi pro ní skor, co je sklípku?
11: Tam jsou vosy, se jich bojím a jsem alergický.
10: Tak tě tam skočíme.
11: Fakt jo?
10: A to prosvištíš.
11: Tak děkuju, Michale, děkuju moc. To má rád charakter.
12: Tak jdem. Super, prosviště.
11: Cože?
12: Neprosviště.
11: Já ti nerozumím.
12: Já jsem to neprosviště.
11: Že jsi to neprosviště?
12: No, neprosviště.
11: No to nevadí. Aspoň máme melo.
13: Léto s Penny, hezky česky.
14: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
15: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
14: O co jde?
15: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
16: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hrozny bílé za 39,90 a vejce M v Bila klubu za 34,90. Bila.
17: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
18: Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini Prosecco za 59,90 a Bref Auto Aktiv WC Blok za 64,90. Kaufland.
19: Takže jedeme za Šulcíkem?
20: Neboj, jsme na cestě, pasta.
21: Tady je to. Filet tendu entre
22: deux parasols. Bonjour!
23: To bude asi pro tebe, co? Předávám.
24: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
23: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
13: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
18: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
25: Prosím.
26: Wow, co se to děje?

0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90.

0: dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Albert nektarinky koš, kilo u nás, apkou za 36,90, dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
7: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: novém designu. Yogovela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Sberbanka.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips OneBlade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
3: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
4: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Léto s Penny, hezky česky.
7: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
8: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelímku.
1: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Kaufland.
1: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry a zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte Kentucky Summer Twister a Zinger za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
3: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
4: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
5: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
6: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
8: V pořádku, můžete jet.
7: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Díky. Měj se, kámo. Hej, máš tu telefon. Dobře, dobře. Tady máš telefon.
3: Bonus 1000 korun a až 5 sázek zdarma.
2: Vyhráli jsme. Jestli se zbavil,
3: tě dostane do hry. Fortuna.
4: Tak nám to zase zvedli, Řinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
5: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
4: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
6: Třeba právě teď.
7: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Milkpol máslo za 19,90 a vepřové maso ve skle různé druhy za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Namražený Jägermeister Orange je jemný, ovocný, chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
12: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
13: Větší, než si myslíš.
12: Proč prší?
13: Aby se starý cítil příjemně.
12: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
14: Dorazili jste do cíle.
13: Tak jo, jsme tady.
14: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
15: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6 199 korun měsíčně.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů, kilo u nás za 59,90, Albert Gouda s apkou za 14,90 a Pilsner Urquell 6 pek za 173 korun. Albert.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
2: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Chytré chlazení bez kompromisu. LG Dual Cool. Life's good. LG.
7: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
8: V Globusu nyní bonbony Jojo různé druhy za 14,90 nebo Persil prací gel 100 dávek za 429,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
9: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
10: V Pile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
11: Tvaroh odtučněný za 14,90 a zámecká šunka za 19,90. Bila.
12: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
13: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini prosecco za 59,90. Nebo kupon se slevou 20% na výrobky značky K-Classic. Kaufland.
14: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
13: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý kilo za 69,90 a Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
15: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Kaufland.
16: Toto je Fermáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto.
17: A zachutná to.
16: Fermáto. Chutná to.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a pol.

0: Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opavia zlaté boxy v Billa klubu za 24,90. Billa.
0: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba prémium mistrovská klobása za 22,90 nebo Albert Plieskavica za 49,90. Albert.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry a zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte Kentucky Summer Twister a Zinger za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
6: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Albert Nektarinky koš, kilo u nás, apkou za 36,90, dobrá voda při koupi 6 kusů za 10,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Albert.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.
3: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
4: Pěkný kolo, to bych brala.
5: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
6: Až skončí léto, tak už nebude léto. No ale kdo najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
4: A fakt, že jo?
5: A ty jsi?
6: Tenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Tetě je nyní sleva 40% na značky Nivea a Labello, nebo sleva 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Přijďte si třeba pro sprchové gely za 29,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím...

0: víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou života. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
5: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
6: Získejte v Penny extra body na letní výbavu Vives s tímto produktem. Zmrzlina Míša, tvarohová nebo jahodová, jeden bod navíc. Penny.

0: poradí The Partners Banka.
1: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
1: Co tady děláte?
7: Testujem. To je dopravář.
8: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Tatart.
9: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
10: Nečekaný objem vlasů? Každý den. S novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.

0: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lasers for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lasers, you can come with us.
3: She has them!
4: Let's get the whole card in.
1: Welcome.
5: V Globusu nyní Pilsner Urquell půl litru za 25,90 nebo kuřecí čtvrtky XXL kilo za 59,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
6: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vepřová krkovice za 79,90 a gambrinus za 15,75 za kus při koupi balení. Bila.
7: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
8: Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini Prosecco za 59,90 a Bref Auto Aktiv WC Blok za 64,90. Kaufland.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Kaufland Card prodloužený víkend. Od pátku nektarinky kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý kilo za 69,90 a Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
10: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Kaufland.
11: Prosím.
12: Wow, co se to děje?
13: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece.

0: z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
4: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry a zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte Kentucky Summer Twister a Zinger za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
6: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
7: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
8: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
9: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
10: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
11: Toto je Fermato. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
12: A zachutná to.
11: Fermato. Chutná to.

událostí léta bude Open Air rock opery ve Žlutých lázních. Večer nastartují virtuózní King Size s Pavlou Foret a po nich se rozezní rocková opera Faust. Rock opera CZ.

0: Tak co je s tím grillem?
1: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
1: A pak že jo?
0: Kdo to byl?
3: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
4: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
5: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.
6: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Ariel prací gel nebo kapsle až 60 praní za 249,90 nebo Brev Power 4 kusy za skvělých 49,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opavia zlaté boxy v Bila klubu za 24,90. Bila.
9: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
7: Co tady děláte?
11: Testujem.
12: To je dopravát.
13: Nechte si doručit televizi TCL přímo k vám a proměňte sledování v zážitek. Datart.
14: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
15: Let's go to the store then.
14: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
16: She has them!
17: Trying to get the whole card in.
14: Welcome.
18: Prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
19: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
20: V pořádku, můžete jet.
19: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
21: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
22: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry.

0: forte. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Volá vaše nádobí o pomoc?
0: So what?
5: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
6: Somat Micigel, pro mě číslo 1.
7: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české konzumní brambory rané, kilo za 13,90. Albert.
8: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo 1 v Itálii.
9: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
10: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planeo.
11: Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly.
12: Let's go back to the rock, let's go back to the rock, let's go back to the rock, go back to the rock, go back to the rock and see it at 4:40.

0: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Way to get the whole card in.
1: Welcome.
5: V Globusu nyní bonbóny jojo různé druhy za 14,90 nebo Persil prací gel 100 dávek za 429,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
6: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
8: Panzány při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a tuňák při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus.

0: Byla.
1: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
2: Kaufland Card, prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko, řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
3: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Kaufland.
4: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry a zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte Kentucky Summer Twister a zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
6: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
8: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Pro Lactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
9: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Pořiďte si jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 60%. Nebo pohodlná kancelářská židle za pouhých 1300 korun, sleva 60%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
1: Mít pohodlné oblečení na léto, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Tunikové šaty za 159,90. Teplákové kraťasy za 129,90. A mušelinová blůza nebo kalhoty s biobavlnou za 179,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zvedni to a vykřič to.
4: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 9,90 melón vodní kilo a Hellmann's omáčka.

0: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
1: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
2: V Globusu nyní Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Nebo kuřecí čtvrtky XXL kilo za 59,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
3: Suchá pokožka? Regenerujte ji, nebo zestárne. Jedinečná Urea Pro Lactic regeneruje suchou pokožku zevnitř. Lacto Urea. Regenerovaná pokožka, mladá pokožka.
4: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hrozny bílé za 39,90 a vejce M v Bila klubu za 34,90. Bila.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Auflandkart prodloužený víkend. Od pátku nektarinky, kilové balení za 34,90. Milko řecký jogurt bílý, kilo za 69,90. A Božkov originál půl litru za 129,90. Kaufland.
1: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Kaufland.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry a zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte Kentucky Summer Twister a zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
2: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
4: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
5: Jisk nabízí vše pro domácí pohodu. Například sleva až 50% na křesla. Nebo pohodlná pohovka za výhodných 11 500 korun, sleva 32%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mít pohodlné oblečení na léto, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Tunikové šaty za 159,90. Teplákové kraťasy za 129,90. A mušelinová blůza nebo kalhoty s biobavlnou za 179,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zvedni to a vykřič to.
9: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Přijďte odpad.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice kilo a teskovejce za 34,90. Tesco, počítejte s námi.